Marvin Jones alias Pizza Hotline a jeho ambientná verzia Endless Corridors a predtým domáca hudba Good Mood a Nevesta na krásnom Dunaji. No a toto je Šeherazád a Košiš.

0: Český rozhlas. Storočie s vami.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Víkend FM s Gallagherom.

0: 10 hodín aj 27 minút o tragédii nelásky vám spieval pán, ktorý mal to šťastie, že je do jednej a tej istej osoby zamilovaný už od roku 1988, ako pozerám, čiže odvtedy ubehla už dosť dlhá doba, to bol Robert Smith, Cure a Crystal Castles a my ideme domov, pretože pred nami je náš pravidelný nedelný feature, ktorý mapuje dianie na českej a slovenskej hudobnej scéne počas uplynulých 7 dní. Slovo má kolegyňa Nika.
1: Český Bloom vydali svoj debutový album a Kvieta spolupracovala s projektom Past. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti novinky z českej hudobnej scény. Cesta za hľadaním domova, tak česká dvojka Bloom opisuje svoj debutový album. Kristín Fejfarová a Martin Fejfar majú pre vás novinku Something Bigger. O inšpirácii na nej hovorí Kristín.
2: Na desce najdete intimní indie popové písničky, ale i našlápnutější rokovější produkce z našeho domácího studia. Uslyšíte na ní hlavně naši sbírku analogových syntezátorů, Martinovy kytary a vrstvený zpěvy, přičemž každá písnička má trochu jiný ústřední prvek. Tematicky se album věnuje hledání záblesku naděje, když je to úplně nejvíc potřeba. No a je to kolekce našich nejosobnějších písní, tak doufáme, že i ve vás zarezonujou.

0: Začiatkom septembra sa s novým albumom vracia aj Kvieta. Čerstvý album Rozkousanej sviet podporila aj novým singlom Šesila, na ktorom hosťuje aj Dan Kranich z českého projektu Past. Viac prezradí Kvieta.
1: Šesilu som začala psať, když USA zautočili na Irán, a četla som takový článek o tom, jak nad Teheránem se objevily černý mraky, protože rakety zasáhly ropní rafinérie, a přišlo mi to úplně šílený, že se Trump staví do pozice někoho, kdo prostě zachrání iránský lid a místo toho tam se způsobí nějakou ekologickou a humanitární katastrofu. A spolupráci s Pastí jsem vymyslela až v druhém plánu, protože původně jsme chtěli, aby ten rap tam zandal Edův syn, ale nějak jsme se nedohodli, on prostě nestíhal. A s kapelou nám přišlo, že Pasty se na to hrozně hodí a vlastně zpětně si myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Že to fakt hrozně dobře.

počúvate New Spirit FM s DJom Kinetom. Až do 22. bude hrať môj čerstvý DJský set.